od celého je zhodit. To bych si tak znal. Bylo by to krásný, bejt bez kemitou bouří.